0: Where's My Husband med Hyperthon. Du kan godt høre, at vi går fuldt dark i dag. Jeg kan slet ikke styre det. Jeg synes virkelig, det er dejligt. Prøv at høre, der er et nummer, der er blevet remixet så meget og spillet af alle DJ's i så mange år, at man nærmest skulle tro, at det var ved at være slut. Det er det bare ikke. Fordi Sandstorm bliver ved. Der bliver ved med at komme nye versioner af Sandstorm. Det her, det er den nyeste, jeg har kunne finde. Det er et Sans edit. Det er det mest fjollede remix af Sandstorm, jeg nogensinde har hørt. Men det er kun godt, synes jeg. Der er ret meget snak i det, og det lyder måske mærkeligt. Det er faktisk også mega mærkeligt. Det er også lidt kort, men lad os lige prøve at gøre det sådan her. Det er det Sandstorm.
1: Hey, you there.
2: Who, me?
1: Yeah, play the Sandstorm track.
2: What do you mean?
1: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na